0: změny v Westin Mall, když měla ještě dostatky. Svoje vzhledí změny rála. Se, protože dnes já nekou už kouslu. Hodně dostatky. No, to je dostatky, to musí zíra je dostatky. Mě vzhledají změny, jestli při zimu odpadlo kačurští.
1: C-Lab, c'est aussi en streaming. En streaming.
2: Sur c-lab.fr. www.c-lab.fr.
1: La radio sauvage.
2: C-Lab.
3: Retrouvez-nous.
1: Sur c-lab.fr. C-lab.fr.
2: 88.4.
4: Baby, do you wanna come over?